0: for Delta 258. What speed would you like on the descent?
1: 258
0: and
1: not above
0: 270
1: knots, please.
0: 270 knots, Delta 258 knots, not below.
1: Just confirm, not above.
0: Sorry, not above, Delta 258.
2: Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24. Right, 24.